0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Říkala si, že se stává, že se křídla polámou.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Skládáš den z pocitů.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zvarím ten

tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu, říct hej.

0: tam chladná voda v říčkách zvučí a nad ní čistej tetelí se vzduch.
1: Po dešti duha směr mi určí, ani nebe to novej jízdní pruh.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí, než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třásl.

škole vření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil ramen.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.

0: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz
1: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
3: Rádio Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

z nás trefčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stín od patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Ptáš se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi stačilo poznat. A já jim řek, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
5: Český blaník.
6: To je blaníček.

seber si to sama. Seber si to sama.

sama. Přebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře do dlaní.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.

0: Lizinko?
1: No jdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Tak jucpi, milojzo, tak jucpi, milojzo, ucpi.

Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera...

0: přinést ráno jídlo, řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díl. Vědro má ve mně díl.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Než ze zájezdu vrátím se ti zpátky, v duchu hladím tě a líbám na stokrát.

0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar!
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Go, go, go, gorila.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.

kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel

0: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Happy Sport!
0: Půjčovna a Service Call.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Co Čech, to rekordman.
6: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
6: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
5: Co Čech, to rekordman.
6: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

lásky a peněz bylo málo. Holky byly věrný, tak den, dva nebo týden, a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Zdař Bůhhorníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jich sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky
2: CZ.

0: že zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
8: České písničky, které máte rádi.
9: Na rádiu Český Blaník.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostatku.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz
4: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz
5: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

povídá baby, než budu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumí. Utichlo baby a já jsem byl rád.

táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počátku.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí dodal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

0: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
1: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
2: Počkej, v čí pr...
1: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
2: To zní hustě. Kde to je?
3: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Konopiště 2026.
6: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narození.
5: Buďte u toho s námi.
6: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun

0: aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
5: Je naše věc, my to dobře víme, na čem záleží.
3: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: nejenom české písničky, které máte rádi. Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
1: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
2: Ty nejhezčí, které znáte.
3: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
2: i dobré zprávy. Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém Blaníku.

0: Tak děti, pojďte domů.
1: Ale my jsme doma tady.
2: A je nám tu dobře.
3: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
8: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Na Českém Blaníku.
7: Rádio Český Blaník.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
2: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
3: Počkej, v čí pr...
2: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
3: To zní hustě. Kde to je?
4: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
5: Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
1: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: Jak rád bych dostal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní.

jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: knížky, které máte rádi.
1: Na Českém hlaní.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a servis call.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz

tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

0: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Český blaník.
4: To je Blaníček.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Český Blaník.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Rádio Český Blaník.

Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí, útokem. Stejný je to celý léta,

Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

a zas ceny spadly dolů. A já s Marí všechno zdám. Farmu nám v dražbě prodali,

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

pak přešlápl jsem pedál. Brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volám.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera z zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty. Oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Konopiště 2026.
0: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narozenin.
1: Buďte u toho s námi.
0: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Zdařbu, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdařbu!
3: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.

0: 불 고조심해.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém vlaníku.
3: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekával. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys být ta, co jsem hledal.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
0: Tři ve tři.
1: Na Českém Blaníku.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy š...

0: Rádio Český Blaník.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: které se budou zpívat i za 20 let.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
2: Rádio Český Blatník. Celý den jenom české písničky, které máte rádi.

0: zpívali už naši rodiče.
1: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost zvodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Byl jsem proměně s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník. Český Blaník.
0: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských

0: měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Úžasné příběhy
2: úžasných lidí, kteří dokázali víc než ostatní.
1: Pojďte si je spolu s námi poslechnout.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tváří.

se blíží od dveří, tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

stránek. A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na malý posteli, u Koen Koiten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku, střízlivým bolestem,

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocný z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem, života znalých, ale v skutečnosti malých lží. Našla jsem místo mezi duší a srdcem a já slepě s bílou holí nesmělí, k čemukoliv dotýkám se tě.